0: dětství a podobné lidské vlastnosti, ty v nás zůstanou navěky a ty nikdy nezměníme, protože člověk prostě sám sebe nepřeskočí. A myslím si, že to je tudíž věčný téma.
1: Чешский обладатель приза «Серебряный Георгий» Милан Штайндлер, Нелли Павласкова.